lečo na ju živenja. Čenca 626 datum za Moso Voženič. Denis Svenca spiva, Dane Daniela Hazec je vůdže moja domizna a doma na Gran Canaria. Na, štu tam dojedu. Hola, skece. Jednač po 6.

Lečo, dobře, že to tež byť jeho živinja, 7 minutinu do napo 7, a nitko dobí zjazkové trener Nagelsmann šok převinič. Lenard Karl Kotrš, nahaj dobře, že tak písaja fachovce Spiegelsport, například byť tak mienované X-faktor, a to ve vůbrance nímské vůbranky ve Kopajnce od příhodného týdženia ve Americe, a nitko je som vode muž ve testoveri, abo tlipe prajene, ve zvučovanju hišče zranju niče nešto, ve myškach je so tornovo, a to reka Gunc za modeho muža nohaj a netko dže dale za Nagelsmana pytač za novým mužom, kýž ma jeho narunač a to polada von menuce do Lipska od RB Lipska je hišť raz nominoval Asana Kvedraoga a von mode 20-letne netko ma tam zastupovač haj Lenarda Karla a poladame što môže von tam vúčinič, ale škoda za młodého muža 18-letného, kýž je so, a ja to raz prajem, celé banálne tak veseliu na vone svetové mistrovstva a bombs, kdež prásne, potom je konc. Več minčinou do napo 7.

0: Napusset, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V okres Budešin mu spěchovanské peneze od svobodna státa zubič, jeli poskyt k busových liniu přikročí. Da vůda naprašovanie pola za vopkat zamujitého Sakského ministerstva za infrastrukturu a krajine vůjče. Mirčin Venk má dalšie informácie.
3: Tukvílu dostáva v okres na leto niže 3 milióny euro od Sakskeje za busové linie. Kelko z toho mu zubič odvisuje na koncu od toho, kelko jizbo so konc týdženia a prozdninách zalutuje. Budeský busový závod Regiobus na naprašovanie zdieli, zorunie odpovedné lutovanské možnosti prúje. Za to je s budeským okresom ve vúmenie. Tamne busové závody regiona skročenia vúlce komentovač nohcedža. Zajš v nedželu je budeský okresný sejmik obzamknil, zo maso přichodnem polieče hač do 500 tisac euro na busovém poskytku zalutovač, zo moa so porodová stácia Kamenský korony hač dokonca leta zdržeč.
2: Sobudževačarja Srpske instituta z vodriada regionalne vujiče a škýt menšin sú pobeli 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachuje exkurzi v obonichu so vo ich nazoneniach na polu kúbvania, rečne revitalizácie a kultúre. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu so ze studium vúčastva za sámiske reče a kultúru. V umienu na vedomostnym a praktickým polu chceča dále vesť, rekne navoda delegácie dr. Lutz Laševský Čeráke zakončeniu. Skladnostnie 20. narodnin Srpského muzea v Kočobusu sú čara na dvoru svedžem prosili. Kajš zdeli Kristýna Klimová od muzea, by niedže posta hostči písané a odmeniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Šmarc v obrúbi program a vo motročišču ve Vúžice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hostčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kupič. Srpské muzeje v Kočobusu bu 4. júnia 1944 otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí přebyvalo hač loni ve samsnym času. O tym informuje statistický zárad ve aktuálnej zdžilence. V budeským okresu miachu v prvních cioch mesacach leta ponad tomu menia vo petovariu. Po statistice by tu dotaj z 240 tisac přenocovaniami nimale 7% menia hostčí hač loni. Zorejský okres je ponad loňšemu letu zaso 3% viac hostčí vo petavo. Doromade je v budeským okresu 160 možnosťou prebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V zorejským okresu je to 209 prebyvanišťou. Niedeši sprevine hotel pri budeským spiatym jezoru má so přesadžovač. Konc júnia je v Berlíne aukcia plánovaná, pri kotrež má so objekt z príslušnej ležonosťou predač. Minimálna platizna je 275 tisac euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako prebyvanišťo za požadáriu azyla vúživov. Po pospytom aj zapalerstva v letomaj 2016 a 2020 nie so objekt hižo viac za čekancov vúživov. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokaza živé slibro 12 stopňov, hľadáme jenež nekotrým ročele na nebiu. Jensa očakuje nás mivý slunčný deň s nekotrými dalšími ročelemi. V našej končine milo v biu dňa suchovostač a živé slibro te zalize pohony Užice na maximálne 23 stopňov.
4: Na drohách sa ničo nestáva. Jensa ranomiach jenež šoféra, autového šoféra Kíšie. Jara pomal so po kraju kousal a ja som povedal, ječi, ja to viem načevo. Na hajúne so podal pomal do sobote.
2: To pa nesem jabu.
4: Nie,
2: no?
4: To ja som je bol, ten mi je šosno kove zvarené a pon si mi je šísmokova. Peč väčšinu po napusať mich.
1: Srpský rozvoz.
4: Ale na koncu si mi je mu to tiež popšala, kak s kakým mirom je on tu pomiesče, přeskujíš do dočk, přeskujíš do hobík, je auto zbinul. A ja přeco, ječno, ječno, ječno. Dobré ráne, peč po napusať mich.
2: Dobré ráne.

0: tun koncem im šetce jara lubi. Vosom inčino dosite mich, je pala dam do honjeho kraja, do Krustavy. Tam zaklinči Juce Jenička, koralova kantata Johana Sebastiana Bacha. A to vosibitech narodnin dla 350-tych narodnin Paula Gerharta, Juce nedželu popudnju štyrioch v cirkvi ve Krustavy, a dyš si prajče Krustava nikak mi da da znate, no vieso. Tam maja šako te svaune silbermanove piščele po takim, su to išče cile vosibite zvuki, kiš tam Juce zaklinča. Popudnju štyrioch.
1: Nabožne svoje.
0: Magenta Günther Wink, sis Drewzu.
2: Ve ochanuskich Hesvach sa Genza je napisane. David so modlische. Dopjel nitk, o Božo, můj kneže, svovo do věčnosti. Kotrež se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau, a čin kajs se ryčau. Z Davidového roda je Bůh po svojim slubě zbudžil Izraeli zbožníka, Jezusa. Čin kajs se ryčau. Kazně Boha nám praja, kak drbime so jako člověkojo zadržeč. To plači tež za politikariu. Pěněze a mocnarstvo vědu husto k rozhodan přečivo Bohy. Jednore lud čuje, kak se rčane slubenja nedrža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve bobemaj cirkvomaj mame vjele vústupu, a to mien jedživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme ryčeli.
0: Dobraj Günther Wenk se strivcov v nadoku a zamovitosti serbskeho evangelského zviazka. 4 minčine do 7 je.

0: Mangara Anga, toi do bitte li tuša Eurovision Song Contest, da je san čvinčinu posete mi. Što je jenca rano do statusa pola WhatsApp, pola da tun, vula da zavisčnike ke škuli dovolo je fota, pši vuznih, abo znatih, abo tiš pokazki na šelakoriše zarjadovanja. Vos sebe vedela nach. Pak širja so viste čas, nimo toho tiš loštne kopaske videa a parodije. Tute vabinske klipe za sokurajbice hoki, zesta i kopa prin jeho mústva. Kak vone z cevatechniste nastanu? A kajki je votvus? Ja, prvás, my som so ľubí. Clemens Schmidt informuje.
1: Popravom ste Danny Glocksin za prinie koparské mústvo Sokova Ralbice Hoki ako kapitán na rajnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letný Vusadič.
2: Ja som sa v spočat leta Češko zranil nažel. A ja som v tých vabienských videách možnosť videl jenu podpíru tú mústvu dať.
1: To všetko zesta je Glocksin jeničce na šmorátku. Štož při tem uskoči, je naposled husto nekaký smiešný surreálny scenári. Příklad, kapa Peter Domaška s dalšími delanskými originálemi, ako hudbná kapava s instrumentami rukomaj, spievajú před Rajbičanským stadionom a tisacimi hosčimi jenžeský spiev v Sokově. Šo zestajene s pomocou KI.

0: Napo, wo ist mich hier?
1: Serbski Rozvoz. Wo ist V Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranje. W okres Budyšin mu spěchovanské peneze od svobodného státa zubič, jeli poskyt k busových liniu přikročí. To vůda naprašovanie pola za vopkat zamovitého Sakského ministerstva za infrastrukturu a krajiny vůjče. Mierčim Menk s dalšími informacími.
3: Tu chvíľu dostáva v okres na leto niže 3 milióny euro od Sakskeje za busové linie. Keľko z toho mu Zubič odvisuje na koncu od toho, keľko jizbo so konc týdženia a prozdninách zalutuje. Budyský busový závod Regiobus na naprašovanie zdieli, zohrunie odpovedné lutovanské možnosti prúje. Za to je s budyským okresom ve vúmenie. Tamne busové závody regiona skročenia vúlce komentovať nohcedža. Zajš u nedželu je budyský okresný sejmik obzamknil, zo maso přichodnem poliče hač do 500 tisac euro na busovém poskytku zalutovač, zo moa so porodová stácia Kamenský korovný hač do konca leta zdržeč.
2: Sobudžovačarja Serbske instituta z odriada regionálne vujče a škýt menšin sú pobyli 4 dny pola južnej sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obornichu sú vo ich nazoneniach na polu kubvania, rečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu sa ze studium účastva za samiske reče a kultúru. Vúmenu na viedomostnom a praktickým polu chce ja dále vesť, či rekne navoda delegácie dr. Lutz Laševský čarake zakončeniu. Skladnostne 20 narodnin Serbského muzea v Kočobusu sú čara na dvoru svedžem prosili. Kajše zdžili Kristýna Klimová od muzea, bier nieče posta hostči písané a odmeniace poponio doživivo. Hučpnik Jake Šmarc obrúbi program a vo motročišču ve Vužice je Daniel Hefner přednošoval. Mimo toho môžachu si hostčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kúpič. Serbský muzej v Kočobusu bu 4. júnia 1904 a 1910 otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí přebyvalo hač loni v samstnom času. O tom informuje statistický zárad v aktuálnej zdelence. V budyskym okresu miachu v prvních 3 mesiacach leta porno tomu menej v opetovariu. Po statistice by tu dotal z 240 tisac přenocovaniami nemale 7% menej hostčí hač loni. Zorelský okres je porno loňšemu letu za 100% viac hostčí v opetavo. Dohromady je v budyskym okresu 163 možnosti čo přebyvania, od hotelu, přes penzie, hačke, kempingovanišča. V Zorovském okresu je to 209 přebyvanišča. Niedeši sprevíne hotel při budyským spiatým jezoru má so přesadžovač. Konc junia je ve Berlíne aukcia plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťu předač. Minimálna pfatizna je 275 tisac euro. Od lieča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišča za požadariu azyla vúživou. Po pospytom aj zapalerstvo. V lieto maj 2016 a 2020 nie so objekt hižoviac za čekancu vúživou. A to one bychu naše povestček iš namakače přes svoje konstitucije nadále na našej internetovej strone rune tak aj šo našej dámotný app MDR Sávia.
1: Vedro.
0: Iráne.
2: Hej, ha, svunčne, do šopši 15 stopnách aktuálne v Budyšine. Vúľa dáme po honi Vúžice, tu a tam jenež nekotre šlevatky, takých mročelov na nebiu, ale džen sa zmijeme my v svunčne džen s nekotrymi deko mročelimi. V našej končine mi vo sucho vostač a živé slebro, te zalieze na maximálne 20 stopňu.
0: Deku, doby byč. Na druhách se ničo nestává, tak znamenša vidžu ve systémě, jeli máče za nás další informácie. Potom jsou rádi přízevčenující 591-734-100 a potéž přes naše šmoradko, přes chat, potom můžete nám tam svoju stůčku napísat, což vám na útrobě leží.
1: Serbský rozvoz.
0: Je se nikdo přízevil? Já jo, to nic, no.
4: Sobotu, ano.
0: A sobotu, a prošu milčo. Storybona, wo ist mich? Mensch.

0: Celky na osom.
1: Policia z G.
2: V Budyšinje sú zastrenice štvrt grána v osmich. Kolesovária kontrolovali kýžbe kytro nevestče ve kvaklach popuču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promila a s tým by je zba za 40-letného nímo. V Budyšinje bú 640-letné vo 25 000 € zjebane. Zeznal by vún v internete ženu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je mu 1 000 € še pokazal. No, na koncu by šo nabžane a fenky sú preč. V noce na piatk je so v Vojerecach na Friedricha Ludwicha Janovým puču VW Golf Palio z dotaj neznatie příčiny v obornice z Hašachu Vojn nasta vecna škoda 10 000 €. A štvrt k popuňu to je 22-letná miest Trebinom a bývý vodu kontrolu nad autom zubiva a zdrohy zjeva, šoférka so při nezbožu lohko zraní a auto dobeša sa odvlec. Škoda na škodovce 10 000 €.
0: Hanike, ešte raz, mier z nami. Když je na cúza žona, či naraz nije ništa o nikakých penězách pojeda. Ano?
2: Tyž na jo, tvoj mikrofon placa, šaj. To bude mít, to může to být placa. Čekaj, než ten nečný. Lúďo,
0: máš je fengný. Když nikakých starosti má potom so a janom bratra sotru a děda voku praša, tyž dobro kolegu máte, jo, jeli nije ništa, jo. Ale ta nic nikakú cúzu žonu, když tam najmo nije šinže a praj, ach, a s penězami, to tam inšenskino.
2: Geht vůjče, Lúďo, haj.
0: A te sam se fači za telefonate, hore po, žiđeš tam nekaj cuze čovjek, niđe nešto pojeda. Matija mu to dale tak do boje, da mu to ništo.
2: A kuj že čin, tež o tem rozpravljamo.
0: No, hajmo, dobimo. Dvi menčine po cibliki na osom.

Štož se so na pasionske rý do austrijskeje podač od 26. do 30. junia. Dundobjav so prošu pola Šmitec Švácec vozidvonistva ve Radvorju Pšizevič. Nekotre miestna ve busu hišče maja. Toto by škoda bylo, jeli nebohu tute v obsadžene byli. Vohňová vobora nebečice přeprošuje šitke děti starších dědov a vůky na děčace svědžen, dženca, od popudňu 2 maj přijde půjče dobrovolně vohňové vobory v Nebečicách. Tam zmija tykan z kofé na pjatery a krosnovanskou žerč a potom reka při rianom vědre a to dženca zmijeme svunca dosť. Voda, marš, po takým vůlke prskanje. Děti prošu kupanské drasteny zabič a ty štrinško. Dženca, sobota ve Vůžiske hali, tam so numi smatikario zetkaja ľudžo, kýž romadža historické peněze od 9 za hodinu po takým hač do 12. Prenik roč víta kulturna zároda Lieca, a to zároda Sapského ľudova ansambla, tam při mosče Mirajove mieste dvojka Helena a Jan zahudžitaj zaj so cíbe riad koncertu dženca večer na po 8. Tež máte dísok, bude tam podľa ze skamoru a tam zapopadne impresie. Jeli dženca nímače kvíle, so môžete si týšto zase přemyslič za příchodný raz, jeli so dalšie predstavenie tam poskyča. A ja potom poladáme, potom sme dženca rečili hižo, televízia, vúľadko vúseva, a to stajenie přípodnú 12, tiež dženca, s tujšto regionálnymi sapskými témami.

0: Schütze činíš, mači teč.
1: Čo sa čmenčinou po vosemechie? Dženca svieči v budešine Vúčaka na Vuminku a bývša direktorka Sámskeho gymnázia Rieza Šinová svoje 5 a 7 desate narodnine. Ona má vúľke zaslúžby vokovo Sámskeho šulstva po pševroče a za jej nové vúsmierenie zo by so rozširivo navožovanie sámštiny v šuli, za to je po mierlivej revolúcii 1980 vojovava romadže s druhými v Sámskej narodnej zromadžizne. Tak bych si předovzali zoso tež v vyšším skočenku za so viace předmetov sapsce podala abo znamenča sapsky svôskvat šuleriam sobuda. O tom je 2020, či písala v knize Nova svoboda a Munice Gerdisovie skvátnostne vukadženia vúriesk ze z knihy čítala.
2: Vo to reka ničo přišlo neje. Sme proste vúspetali, što dže vúčuva biologiu a šemiu. Nové vokabulár dobiach si naučič. Učerio su to šau svojske iniciative činili. Bych utiš rozestajenja, dokaž by to přidatne dživo. Mestem máme v biologii sapske učbnice hađo 9-letnika. Uživachme novu svobodu. Činjachme, što šmijachme za nas, za sapsku rič, za užitne. Princip je to latajki, so dobiš riči telko ruma, kajš možno dač.
3: Po pševroče su si pola ministerstva žadali, zosti nemčina a sapsčina runohodne. Nastupajo matury, tomu do toho tak nebe. Rieza Šinová bude na čestu 2.90 direktorka Budyského sábského gymnázia.
2: Přes sábskú národnú zromadžiznu si doživil, že môžeš niečo pohybovať. To by je poprvé moja motivácia.
1: Rieza Šinová je tiež netko ako vúminkáka dále aktívna, prevožuje do sábštiny vúčbnice a literárne texty, písa recenzie vo kultúrnych podávkach a přidiova za internetný program Sotra. Generácie je nedošich šulerio a sábsce rozvosunice jubiláce, ký je dženstnišim 5 a 7 desači nám vútrobne gratuluja a přijašo to najlepšie. Dvě menšiny ještě potom je Bilk Načevič.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Top, back, pulse. Shoot.
0: Come take it to the flow now.
2: NDR Sachsa, Serbski Rosvos. Sport.
3: Koniec sport na krajnej runinie wabi vo čerawšieho do hole šulskej Dubravky. Dženca a juce převedú sa dalšie skakania v obvuku letuších zakských mištostvov. Na vovemaj dňom aj započnú sa vubeďovania do pôdňa džesačích. V startových liščinách stiame s druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Sokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne koparske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva prečovo rezerve športovie jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie koparske mústvo modrobevých kulov prečovo prinie garnitúrie post Germánie Budešín. Dybkové koparske rjúce. V Delanách převedžete sa znova dvie domiacej ry, od napo 12 raje rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice prečivo hosčom z Nesvačidva a po nešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Orky prečivo celky z Horneho kraja. Júce dvima aj kopa sa v Pančicach, tam ste v rajnem pláne derby Marina Vězda Borchov. Kvetku drôdku pola drôdky ramnou šipne, či je zakazané, se z ramnou a ciličaky sobu dokruščiť začpa knic. Júce popodňu cioch raja kruščenio v ramnovie. V samsnom času kopa sa v Radvorju a Nebelčicach, do Radvoria pojedu júce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

Vohňova bobora nebečice preprošuje všetky deči, starších džidov a vúky na džičace svedžin, no po vedre sotla to hodži dženca přijde pouče dobrovoľne vohňovej bobora v nebečicach. Tam sme kofi a tykans na piatere krosnovanskú žerč a potom při rianom vedre štož dženca mit rulugojo viesča reka voda marš, potom tam vodu pryska ja kupanske kolove nic zabič a tež nic trenje prošu, potom môžete tam tak pravie hejsovač v vode. A som butunkač. Nic bo, ale wu. Dženca vúseva v MDR televízii za svojúľadko a to kajš stajne připudňu 12 se stojšto samskými témami. To rúne na dženciši soboče zmia v Vúžiskej hali v Vojerecach Borzu za numismatikario, ta započne so za 20 minčinu a punže hač do 12 numismatikario. To sú čikiš horia so za historiske staré peniaze, potekým jelich chcete tam inú poľadač, što tam do vosebitostku a drohotku maja. To si doječte tam. Dženca víta lieca prini kruč prienia kultúrna zároda do serbského ľudového ansambla do zárody přímosče. Četam jako hosťo vítani dvojka Helena a Jan Zára je taj sprinný riad koncertov dženca večo napo vosemich. A v Lipsčanským centrum je za experimentálne médiové vúmiestvo CIMT stej dženca prinný kruč do serbske v središču dževo serbsku elektronickú húčbu a vodmeja sa so tam koncerty, dživarničky, přednošk, zajímce sú přeprošení od přípodňa jeny. A keď budeš tam v Lipsku popučuliť čestým, zadobíš tam tiež za parkovanišče mi pýtať, ako maja tam mestčanský svedžen pod sebe mestče je vulký hok a tok, potajkým nic na posledný fif do Torgavskej drohy si doječ, Torgavská droha 8.10, pon môžeče tam vomiere si doječ.

0: nábožné slovo.
1: Madženca Günther Wenk, zis drevcov.
2: V ochranúských hesvach sa dženca je napísané. David so modlieše, dopiel nitk, o Božo, môj knieže, slovo do večnosti. Kotrež si vo svojem otročku a vo jeho domje ryčal, a čin kaj si ryčal. Z Davidového roda je Bůh po svojim slubie zbudil Izraeli zbožníka, Jezusa. Čin kaj si ryčal. Kazně Boha nám praja, kak durbíme so jako člověkojo zadržeč. To plači tež za politikáriu. Pienjeze a mocnárstvo viedu husto k rozhodan přečivo Bohy. Jednore ľud čuje, kak so rčane slubienja nedrža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodárstvom njeraje viace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tým. Ve vobemaj cirkvomaj máme viele vústupu, a to mien jedživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a núze a činime, kaj sme rečeli.
1: Dobre, Günther Wenk se strivcom v nadoku a zamovitosti Srbského evangelského zviazka.

To rady ešte raz na to Skeč News o Maženca Nebečianska vohňová vobora dečace svedžen to pak reka, že sú šice druze, hač džedojo a vôky a starší a zbytná džečina, tiež prošená dženca od přípodňu dvimaj pší, kde poče dobrovoľnie vohňovie vobore. V Vúžiskej hali dženca sú numismatikario zetkaja ešte hač do 12. Dženca je prvý koncert v kultúrnej zárode srbského ľudového ansambla. Při Mostče Mira tu v mieste to je dvojka Helena a Jan. Tam zahúči taj koncertuje taj dženca večer na pú 8. V Lipšanskym centrum je za experimentálne médiové vúmiostvo CIMT. Dosť je dženca do srbské v središču. Srbská elektroniska húčba so tam predstaja. Zčelak MDR Kultúr přeniesie júce od dopodne 10. originálne kemše ze Slepianskeje evangelskeje cirkvie. Tam bude srbský projektový kór spívač a tiež na dúdach tam zahaja. A ešte raz spoky už dužce so na pasionské hry v austrijskej podač od 26. do 30. júnia môže sa rade přizivič bola Šmitec Švárce cvoze dvunistva nekotre miestna tam ešte maja iš hoďa sa vop sađeč abo vop sađič to by tla večná škoda byla jeli bychu tutem miestna spaneli. Cibilky na džesač je...

0: Schnell zwoer.
1: Ma Jensa Günther Wink, sis dreu zu.
2: We och an us gich heswach sa Jensa ihr napisane. David so modlesche. Dopjel nitk o Božo mui knäže zwoer do vitschnostche. Kotrisch se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau a čin kajse ryčau. Z Davidového roda je Bůh po svojim slubě zbudžil Izraeli zbožníka, Jezusa. Čin kajse ryčau. Kazně Boha nám praja, kak dyrbime so jako člověkojo zadržeč. To plači tež za politikariu. Pjenjeze a mocnarstvo vjedu husto k rozsudan přečivo Bohi. Jednore lud čuje, kak so ryčane slubjenja njedžerža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve bobemaj cirkvomaj mame vjele vústupu, a to mien jedživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme ryčeli.
1: Dobraj Günther Wink z Drivcov, vena do kua zamovitosti srbskeho evangelskeho zvjazka. 4 menšine do 10 je.